Prvý elegičný trio u G-molu Sergeja Rachmaninova odsvíral je Bozar trio Menahem Pressler klavír, Isidor Cohen violína i Bernard Greenhouse violončelo. I za kraj današnje emisije vokaliza opus 34 broj 14 Sergeja Rachmaninova. Violončelo svira Hanna Chang uz orkestar Filharmoniju, dirigira Leonard Sletkin.